The best from Italo Disco. More music, less talk. Only 80s.

zazvonil zvonec a pohádky je konec. DJ Marlos a Disco Inferno. Čas se nám nachýlil. Kdo chce to disco peklo si prodloužit dále, ten si naladí Music Only, kde je party až do dvou do rána. No a nebo potom v sobotu The Best of Zlaté hity ze Zlaté Prahy. Disco hity od 8 hodin. Ve Vídni je šuplík a v tom šuplíku je víc jak 1600 skladeb ode mě a já doufám, že Harry Winklehoff vybere něco super a to celé léto. No, tady bude v sobotu od 8 Kuba a jeho lahutkáctví, no a potom taky Martin Svátek. Tentokrát mu název jeho pořadu 100% vyšel. Konečně. Holiday Edition. No a já zase za týden. Mějte se krásně, užívejte léto, protože je krátké a příště se na vás opět u Megamixu těší Pavel Bárta. No a tady už to Disco Inferno máte.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v hodině mezi psem a vlkem, prostě časně brzo ráno, vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já. Dneska si poslechneme jak malý party, tak velký orchestry, jak jste mohli slyšet v tanečních klubech, koncertních síních a hlavně taky v malých jazzových klubech. Kdysi dávno ve 40. letech v New Yorku a taktéž s malým odskokem, co se v tu dobu dělo asi u nás doma. Slyšeli jste Louise Armstronga, Jacka Teargardena, byl to vlastně Jack Teargarden, byl jeho přítel, pozounista, zpěvák, ale to mnozí příznivci fanoušci jazzu, který je veliký a budiš velebený, jistě ví, co si dáme dalšího. Bude to klasická malá parta, dá se říci, a to, nebudete tomu věřit, Billy Holiday a Eddie Haywood trio, já tady šustím papíra, on jsem se musel napsat, ve skladbě Na sluneční straně ulice.

Snímek byl z roku 1944 a ve stejném roce zůstaneme, milí posluchači. Tentokrát to bude skladbička, která se jmenuje Tebs Miller a hraje to kdo? Count Basie s tím orchestrem, to je pojem, že jo.

Další titul je píseň, skladba, sorry, nemohu začít, znáte to z naší jazzové školičky, probírali jsme to tady si, mám dojem takovej na jaře, a bude to nikdo jiný než Georgie Ault se svým orchestrem, takže jestli nemůže začít, se brzy přesvědčíme a myslím, že jo, no.

No a nehrá, co? Nakonec teda přece jenom začali. Další věc je Blues in the Night, tedy Blues v noci, a part 1 a part 2. Je to poměrně rozsáhlá věc, má to 5,29 a v té době na jednu stranu standardní desky byste nenarvali víc než 4 minuty, kdybyste se rozkrájeli. Jedině teda použít to klasický průměr 25, jedině použít teda 30, 30 cm nebo 17 palců, nebo jak to oni to tenkrát měli čertví. To byla poměrně dost drahá sranda, a takže se to řešilo takhle, že na jednu stranu polovička skladby, na druhou druhá polovička. Jinak hraje to Jimmy Lunsford, což byl jako novátor a taky experimentátor jazzovej, že já tady žvaním dlouho, abyste poslouchali, tak dáme se do toho. Blues in the Night, Jimmy Lunsford.

V jazzu se vyskytuje velice široce téma lásky, že jo, je to hlavně to před a po, jo, to musíme podstatně rozdělit. Před to je jako, že nemám ženskou, to jsou většinou blues, nemůžu najít ženskou, nebo že je opuštěnej taky, to jsou taky blues. A my si dáme docela svěží záležitost, která se jmenuje Vzpomínky na tebe. To je z té části po, jo, to je jako, to už se jenom vzpomíná, tam můžete vytušit ty zážitky a takhle, že jo, ještě co já to tady plácám. Ben Webster to hraje a Ben Webster hrál na tenorový ságo, toho by jsem se měl držet muziky a naši tady Cinta Teatro, jo, to je hrozný se mnou.

No, vidíte to, tam hrál na to piano, to byl Morris Marlowe, to byl, no, tam ta hra se tam objevil na chviličku docela dobrý. Karavana, to je jasný jako facka, hraje to Duke Ellington, tak tomu není třeba co dodat. Poslechněte si klasiku.

Koktejl, ano, koktejl dokonce pro dva. To je standard naprosto, že jo, klasický, a hraje to Art Tatum, teda přesněji Art Tatum Trio. Já si vzpomínám, jak tohle to jednou taky udělal Spike Jones se svým orchestrem. V nepravidelné rubrice do jazzu ne, jsme to občas měli, že jo, to halus, jak říkají Brně, ale to sem teď nepatří. Takže dáme si koktejl pro dva a pak se ponoříme za chvíli do poměrně dlouhý kompozice, ale to za chviličku. Art Tatum Trio.

Všimli jste si, že tam byla docela pěkná kytara a taky tam basista hrál chvíle na smyčcem a ten se jmenoval ten basista Sam Stewart. Tak teď si dáme velkorážní akci Kalibre, to má 6 minut 5 vteřin. Air Mile Special, tedy letecky, part 1, part 2, opět jako situace stejná jako u Jimmy Lunsforda, dvě strany 25 šelaku a hraje to Lionel Hampton.

Dobrý, no, ten extatický vibrafon, to byl právě Lionel Hampton. A tak se podíváme u nás, co se dělo v těch 40. letech, protože se pohybujeme, tak jak jsem se díval na ty data těch nahrávek mezi rokem 41 až 47. Z roku 42 je nahrávka malostranské skupiny, ve který byl mimo jiný Tomáš Linka. Tahle ta nahrávka je neveřejná, je to amatérský snímek na želatinový folii, takže prominete kvalitu, protože v roce 42 pochybuji, že by nějaký německý Kulturamt dovolil vydávání jazzu, jo. To, no, potažma blues ještě, což to je hudba silně neárijská, no ale to tady nebudeme rozebírat, ale poslechnete si vzácný snímek.

Kamil Běhounek byl harmonikář, akordeonista, na rozdíl od pana Linky, kterýho jste slyšeli předchozí nahrávce malostranské skupiny, to byl hráč na foukací harmoniku a taky otec Tomáš Linky, kterýho znáte třeba z český country music. Tak co ještě si zahrajem? Jak se tak dívám na hodiny, tak asi z New Yorku už nic a nedá se svítit, čas neúprosně běží. Tyhle ty český jsem tam přihodil, abyste viděli, že jsme jak do doma u nás, jako ve vlastech českých, nezaspali, že jo, když máme to výročí republiky, tak tam musí dát taky něco českýho. Jestli dovolíte, pochopitelně, tak bychom v tom Novým Yorku 40. let mohli zase decentně pokračovat příště. A kdo nám zahraje St. Louis Blues? St. Louis Blues nám zahraje Peter Hostaš. To je anglický muzikant a nedávno jsem čet vydal, myslím, nějaký album, teď nevím, jak se to jmenuje, ale to je celkem marginální záležitost vedlejší, jak říkáme my lingvisti. Čet jsem kritiku, no, a že sobě kloubí ty, fúzuje ty různý styly jazzu velice hezkým a krásným způsobem a to jeho album bylo docela příznivě hodnocený. Tady hraje, jak jsem se zmínil, St. Louis Blues, hraje to jako Černoch, dokonce jako Jirka Werberger, by se dalo říci. A ovšem zpívá to tak trošku po běloskom způsobu. To je taková ta zajímavá spofůze, jo. Fakt je dobrý a je to srdcovka, jo. Je to zahraný s chutí a láskou. Tak, jak říká Janička Koupková, jazz práci, já se taky rozloučím a příštím starom sovi, co hraje jazz, to jsem já, se těším na slyšenou zase při spoustě dobrých jazzových melodií.

0: Music, color music, color music.
1: The best music.
2: The best music.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

0: Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje v tuhle chvíli 8:05. Dneska je 9. června, máme čtvrtek. Svátek nám slaví Drahoslava a Drahuše. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují pro dnešní den převážně jasno. Téměř na celém našem území by mělo být dnes slunečno nebo polojasno. No a teploty, ty raní by se měly pohybovat podle informací meteorologů kolem 12 až tady 17 stupňů. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 21 až 23 stupňů. K večeru se ochladí na 17 až 19 a přes noc potom 12 až 15 stupňů. No a ku podivu nejvíc tedy zamračeno by dnes mohlo být na Moravě. No a nejjasněji podle meteorologů by to mělo být dnes ve středních Čechách. Tam by to mělo být téměř bez mráčku, tak uvidíme, jak to dopadne. To je předpověď počasí pro dnešní den, víme komu poblahopřát, co je za datum i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře, pravidelný posluchač už tuší, a to znamená dva hudební sety. Ten první bude věnovaný rapu a hip-hopu, ten druhý potom bude dnes, jelikož je čtvrtek, věnovaný zlomený muzice, tak, že by jí sádra nespravila. Ano přátelé, breakbeat a novinky z posledního týdne. Před 9. a 10. taky přijde na řadu rubrika Frikolora Infos. Povíme si informace, které ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Takovej je plán pro dnešní vysílání pořadu Frikolora. Taková je ranní rutina tady u nás na Koloru mezi 8. a 10. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.
1: Got one way of life. To live. If not,

15 stupni. V odpoledních maximech potom 21 až 25 stupňů, k večeru se ochladí na 18 až 22 a přes noc opět 12 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. No a jako první je tady informace, venku je krásně a já sedím doma. Momentík.

Ano, přátelé, tak zněl nadpis. Venku je krásně a já sedím doma. Proč máme v létě výčitky, že nežijeme naplno? Slunce svítí, obloha se tedy modrá a je bez mráčku a sociální sítě zaplavují fotografie z koupališť, festivalů a horských tur. Vy ale sedíte doma, doháníte práci, uklízíte byt, staráte se o děti nebo jen odpočíváte po náročném týdnu. Místo pohody se dostaví nepříjemný pocit, že byste měli být venku a užívat si krásného počasí. Jenže na to zkrátka nezbývá čas, energie nebo chuť, jako byste promarnili den, který měl být výjimečný. Slunečné počasí v nás totiž může vyvolat výčitky, pokud ho nevnímáme jako příjemnou možnost, ale jako závazek. Pocit, že nám v létě něco uteče, často souvisí s FOMO, strachem z toho, že ostatní prožívají lepší zážitky. No a letní výčitky často začínají myšlenkami měl bych, které vycházejí z představ o ideálním využití čase, nikoli z vlastních potřeb a přání. Strach, že nám něco uteče, FOMO neboli Fear of the Missing Out, strach z toho, že nám něco uteče. Slunečné počasí vnímáme jako vzácnou příležitost, zvláště ve střední Evropě, kde velkou část roku tvoří chladné a deštivé počasí. No a my pokračujeme dál. Další informace, kterou pro vás mám, dovolená je přímo pod houbím prohádky. Zkuste je tentokrát ukočírovat a nenechte si zkazit léto. Vztahy, ať už partnerské nebo rodinné, se bez hádek neobejdou. Ostatně právě díky nim se vyčistí vzduch. Proč jsou ale právě o dovolených tak časté a jak se při nich chovat? Psychoterapeutka Eliška Remešová na Instagramu sdílela velmi trefný a skvěle načasovaný příspěvek o tom, že hádka mezi partnery dochází nejčastěji na dovolené. Prvotní nadšení, že jste jen sami dva, nemusí nic řešit a můžete si jen dlouze povídat, brzy odpadne. Dožene vás naopak stres a únava, které jste v sobě celou dobu před odjezdem potlačovali a vy s nás vybuchnete. V psychologii se tomu říká paradox uvolnění. Naše tělo v denním kolotoči jede na adrenalinový dluh, když konečně nastane klid a bezpečí, systém prostě vypne, vysvětluje psychoterapeutka. Stres vás dožene, tělo tím dává najevo, že je vyčerpané. Ke zhoršení nálady všech zúčastněných nemusí dojít až po několika dnech, ale už v průběhu cesty. Období prázdnin je pro dovolenou vůbec nejstresovější. Letiště jsou přeplněná, na silnicích se tvoří dlouhé kolony a lepší jízdenky do vlaku jsou už vyprodané. No a poslední informace dnešního rána vypadají jako z jiné planety. V nejméně prozkoumané části Země vědci objevili další neznámé formy života. Vypadají jako z jiného světa a věda o nich nemá ani tušení. Mezinárodní tým vědců hlásí z hlubin oceánu den vídaný úspěch. Během pouhých 14 dnů popsali 31 nových živočišných druhů. Samotný počet objevů je pozoruhodný, ještě významnější je ale způsob, jakým k ním dospěli. Kombinace laser skenování, genetické analýzy a 3D zobrazování může zásadně proměnit výzkum nejméně probádané části planety. Na expedici na palubě výzkumné lodi Falkor 2 se podílel mezinárodní tým vědců z USA, Austrálie, Brazílie a Japonska. Zaměřili se na takzvaný střední vrstvu oceánu, prostor mezi hladinou a mořským dnem, který je podle vědců největším životním prostředím na Zemi, ale zároveň patří k nejméně prozkoumaným. Jak shrnuje například reportáž The Guardian, jde o prostředí, které tvoří zhruba 90% obyvatelného prostoru planety. Přesto o něm věda ví jen minimum. Podobně upozorňuje i odborný časopis Science Alert, že právě kombinace nových technologií a genetického sekvenování umožnila identifikovat nové druhy během dnů, nikoli let. To byly informace, které jste tedy nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 9 hodin, jedeme přesně na čas, dáme si rychlej reklamní blok a za chvíli opět muzika. Posloucháte Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky. No a já už se těším na ten zlomený čtvrtek, že ho ani Sádr nespraví, plej novinek z breakbeatový muziky už za chvíli. Dobrý ráno.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce, a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
3: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
7: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z Record Shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotouch.
7: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
6: Fonotouch.
7: No tak to roztouch.
6: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
8: Color Music Radio.
9: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
10: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.

teď už street bass a good vibes, tak doufám, že doma máte pohodindu, nebo v práci, nebo v autě a že Frikolora vám zlepšuje den a náladu. Dneska breakbeat zlomenej tak, že by to ani sádra nespravila. Čtvrteční nálož nový muziky mezi 9 a 10 hodinou u nás na Koloru v pořadu Frikolora. Za gramcema DJ Friky.

a já koukám na poslechovost a tam mě překvapuje takhle v rámci dnešního čtvrtka, že i o prázdninách a takhle, když má být krásně, si najdete cestu k rádiu. Kdo by to byl v té digitální době řekl? Dobrý ráno. Z Frikoloro.

Let's roll a Dustin Funkman. Zítra budeme opět soutěžit na lístky, tedy o lístky, potažmo o lístek na Lety Troll. Ten se nám nezatržitelně blíží a my máme už jenom pár možností rozdat tedy vám posluchačů Color Music Radio Lupen na tenhle ten festival, který se uskuteční na přelomu července a srpna v Mostě, u Mostu. Ano, přátelé, nebo... U Mostu v Mostě, těžko říct. Já zdravím Mikyho, a to je pravidelný posluchač, taky syn našeho pana ředitele a majitele. No a kdykdo by si řekl, že tohle už skoro není ani muzika, ale my si tady po ránu jedeme v takovémhle breakbeatu. Dobrý poslech.

muziku, kterou by se ostatní rádia báli hrát v noci a ještě by si u toho zatáhli v okna, tak my hrneme po ránu, a to mezi 9. a 10. dneska, tedy breakbeat, zlomenej tak, že by ho ani sádra nespravila, a novinky z posledního týdne. Tohle je My Bass, Embrace a samozřejmě Frikolor.

Ranní rave, ano přátelé, i tohle se může dít v rámci vysílání pořadu Frikolora. Don't mess with this bomb scare a X-Rave Lords Hervé také a my pokračujeme v krasojízdě. Čeká nás No Sleep a Blow.

0: No, je tady rozhovor, který tedy je zásadní pro vás, protože je tady výprodej, který svět nezažil. Ano, přátelé, je to sice smutná zpráva, protože Grow City na Letňanech končí. Celá tato budova tedy půjde k zemi, kde se právě nacházíme. Ale zároveň pro vás je to příležitost, já tady mám Michala, aby vám ji přiblížil.
1: Tak pro mě je to asi smutnější okamžik než pro vás, jo, ale prostě... Že jo, děláme to 27-28 let, tady v Letňanech jsme byli 13-14 rok, dávali jsme do toho všechno a nějak jsme věděli, že to nebude na pořád, ale nějak jsme si to nepřipouštili, no a vlastně povedlo se nám udělat, myslím si, že nejhezčí grow shop v celé Evropě, kdo sem přijede, tak je úplně unešený, okouzlený, to je tou budovou, historická budova, postupem času, že jo, jak se trh mění, vyvíjí, tak je to i největší grow shop v Evropě prostě. No a to všechno teďka skončí prostě, jo. Ta budova se bude bourat a s tím končí tady naše legenda firma. Děláme velký výprodej. Teďka vlastně do konce července potřebujeme se všeho zbavit, takže dáváme velký slevy. Jsme ochotní smlouvat prostě, garantujeme nejlepší cenu v České republice. Takže prostě, jestli chcete mít pořádný vůkujky, hadovky, jo, a pálivý papejky, tak přijďte za náma, koupíte hnojiva, substráty, stany, svět, úplně všechno prostě a na co si ukážete, to dostanete ze slevou, vystavený věci půjdu hodně, na konci měsíce hodně, hodně zalevno, no a nebo se stavte na kafe prostě, na cigárko tady se s náma rozloučit, protože nám končí svět, no.
0: Tak... Pro mě to je taky smutný, já tady zažil spoustu ať už pracovních věcí, tak zároveň eventů a mám tedy k tomu místu taky velký strach a je to fakt krásný. Pojďme ale k tomu, co se teď ty snažíš dělat. Tady je to obrovský, takže se nebavíme o nějakém výprodeji, nějakého miniskládku, ale tady jsou prostě palety a regály věcí, takže díky tomu, že to bylo opravdu obrovský, tak je to opravdu největší výprodej, který podle mě Česká republika kdy zažila a nadlouho i pravděpodobně asi i možná navždycky, protože tohle je opravdu velký sklad a... Tak řekni, co přesně tedy vy garantujete. Vy jsi říkal, že nejlevnější prostě. Teď tady nekoupíš nejlevněji, jak můžeš prostě. A když to koupíš někde levnější nebo najdeš, tak vy tu cenu ještě ponížíte, je to tak?
1: Ale my mimo pár značek, kde na to prostě nesmíme šahat, tak jsme všechno zlevnili, jsme všechno, co jde, jo. Sedíme na netu, koukáme, aby náhodou někdo nešel pod nás. Ale aby jsme zjednodušili život všem a ulehčili lidem to rozhodování, prostě přijdou, ukážou telefon a my garantujeme, že nikdo nebude levnější než my. Pokud by se to stalo, tak to dorovnáme, ještě přivodíme nějaký dárek, snažíme se sem ty lidi nalákat na ty ceny, na ten ohromný výběr a samozřejmě při nákupu na 1000 korun dostane člověk tejko. Máme tady vrácený hnojiva, které jsou z nějakých 30-40% ceny. Za každý, nebo když utratí 500 korun, dostane dvě semínka z Kalifornie a tak. Takže motivujeme, podbízíme se, rozdáváme a během toho měsíce se prostě chceme zbavit úplně všeho, co tady máme.
0: Tohle je sice smutná zpráva pro nás dva, ale pro vás je to to nejlepší, co se může stát, protože takhle už prostě nenakoupíte.
1: Ale někdo je dole, vy můžete být nahoře, takže prostě jako pořádně háj za nízký ceny, to je to heslo teďka na červenec. No.
0: Tak jo, tohle je závěr Grow City. My se o tom ještě asi pobavíme, protože máme do konce července čas a my třeba budeme moct dávat nějaké aktualizace z toho, co se děje, nebo případně jak to probíhá, jestli vůbec je ještě co kupovat.
1: Je spousta věcí.
0: Já jsme to tam viděli, to popřít.
1: Co došlo, my jsme ještě dovezli, aby ty lidi měli komplet jako výběr prostě, no tak, no.
0: Tak jo. Michale, chceš tomu něco dodat? Protože my Radio Color má 13 let, ty jsi říkal, že tady jsi 13 let. Já si teda nepamatuju, že jsme tu spolupráci domlouvali tady, ale v podstatě to půjde časově asi ruku v ruce.
1: Asi jo, no. Ale já nevím, co říct. Asi vždycky jsem, že to bych nebečil, že mi to strašně jako líto. Pro nás to nebyl firma nebo podnikání. My jsme tady... Já mám zaměstnance, který se mnou dělají 25 a 20 let, někdy 10-15, takže my jsme tady jako taková rodina, někdy podivná rodina, ale jako rodina a není to práce, je to náš život, jsme tady po večerech, gravujeme, povídáme si, točíme tady videa, zveme si DJ Fakeyho, jo, prostě, hele, život, konec, nějaká era, generace, samozřejmě ten primární důvod je ta budova, Ale ten svět se mění celý, prostě my to sledujeme, vidíme to delší dobu a tady prostě to všechno směřuje k takový amazonizaci trhu a tady ta destrukce té krásné historické budovy, ta to podle mě jenom urychlila.
0: OK. No tak jo, my se spolu ještě budeme určitě bavit. Já ti děkuju za další rozhovor, který tady vedeme na Koloru a že jich nebylo za těch pár let v uvozovkách málo. A budu se těšit na další a na další spolupráci. Já jsem přesvědčený o tom, že naše cesty se budou střetávat dál.
1: Tak my úplně jako nekončíme, my jenom se vzdáme tohohle GO businessu a chceme to do důchodu doklepat na seedbank.cz, tak kdo nestihne na GU City, stavte se tam na újezdě za náma se pozdravit, rozloučit, povzbudit. No.
0: Tak jo, Michale, díky, měj se zatím, čau.
1: Díky, ahoj všichni, čau.
0: Tak jo, přátelé, kdo to nevěděl, tak teď už to víte. Grow City má největší výprodej v historii a poslední výprodej. Takže pokud jste se rozhodli growit, teď je vaše příležitost.

A já zdravím Sleepyho 1.2. To se povedlo. Ten píše ještě, že jsou internety a poslouchá s panoramama ve Švýcarsku z výhodou.

Feel You Rutter hat er aqui 936. Možná předposlední novinka dnešního čtvrtečního breakbeatového setu, plného novinek z posledního týdne. Tohle bude jízda.

Poslední věc dnešní Frikolory, Brian, Conviction a samozřejmě troška raního škrábání ještě snad nikoho nikdy nezabila. Breakbeatovej čtvrtek, podle mě povedený, a doufám, že jste se bavili aspoň z poloviny tak jako já tady ve studiu. Za chvíli nás čekají Frikolora Infos, teď si ale škrábnem.

Pořad Frikolora za Gramce má mikrofonem DJ Friky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 55 minut po 9. hodině. Dneska je 9. července, máme čtvrtek, proto tady byl taky ten breakbeat a svátek, neboli jmeniny nám slaví Drahuše a Drahoslava. Stejně jako vždycky, dnes mám pro vás doplňující

0: informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a bude převážně jasno nebo polojasno. Na Moravě by mohlo být také zataženo a teploty, ty ranní by se měly pohybovat mezi 12 až 15 stupni nad nulou. V odpoledních maximech můžeme očekávat 21 až 25 stupňů, k večeru se ochladí na 18 až 20 a přes noc 12 až 15 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Proč máme v létě výčitky, že nežijeme naplno? Ano, venku je krásně a my sedíme doma. Slunce svítí, obloha je bez mráčku a sociální sítě zaplavují fotografie z koupališť, festivalů a horských tur. Vy ale sedíte doma, doháníte práci, uklízíte byt, staráte se o děti nebo jen odpočíváte po náročném týdnu. Místo pohody se dostaví nepříjemný pocit, že byste měli být venku a užívat si krásného počasí. Jenže na to zkrátka nezbývá čas. Energie nebo chuť, jako byste promarnili den, který měl být výjimečný. Slunečné počasí v nás může totiž vyvolávat výčitky, pokud ho nevnímáme jako příjemnou možnost, ale jako závazek. Pocit, že nám v létě něco uteče, často souvisí s FOMO, strachem z toho, že ostatní prožívají lepší zážitky. Letní výčitky často začínají myšlenkami měl bych, které vycházejí z představ o ideálním využití času, nikoli z vlastních potřeb a přání. Strach, že nám něco uteče, ano, za podobnými pocity často stojí známé FOMO, tedy neboli Fear of Missing Out. Strach z toho, že nám něco uteče. No a když slunce nepřináší energii, představa, že slunce automaticky znamená štěstí, navíc neplatí pro všechny. Někdo špatně snáší vedro. Sociální sítě proměnily léto v přehlídku zážitků a tak nemusíme být všude. Dělejte tak, aby vám bylo dobře. No a my máme další informaci, která se tentokrát týká dovolená je přímo podhoubí pro hádky. Zkuste tentokrát ukončit, tedy zkuste je ukončit a nenechat si zkazit léto. Vztahy, ať už partnerské nebo rodinné, se bez hádek neobejdou. Ostatně právě díky nim se vyčistí vzduch. Proč jsou ale právě o dovolených tak časté a jak se při nich chovat? Psychoterapeutka Eliška Remešová na Instagramu sdílela velmi trefný a skvěle načasovaný příspěvek o tom, že hádka mezi partnery dochází nejčastěji na dovolené. Prvotní nadšení je, že jste jen sami dva, nemusí nic řešit a můžete si jen dlouze povídat, to může brzy odpadnout. Dožene vás naopak stres a únava, která je v podstatě celou dobu před odjezdem potlačována a vy se z nás tedy můžete rozčílit či vybuchnout. V psychologii se tomu říká paradox uvolnění. Naše tělo v denním kolotoči jede na adrenalinový dluh, když konečně nastane klid a bezpečí, systém prostě vypne. Stres vás dožene a pravidla správné hádky. Řešte jen problémy. Smyslem hádky by mělo být vyřešení konkrétní situace. Držte se jednoho tématu, řešte jen jednu danou věc, zapomeňte na staré křivdy. Neveďte monolog, konflikt není pouze prostor pro vyjádření vlastního názoru. Emoce pod kontrolou, pokud ty převládnou, schopnost racionálně uvažovat výrazně klesá. A fakt versus domněnky. Neutvářejte si vlastní realitu, držte se té pravé. No a poslední informace dnešního rána se týká světu, který ještě nemáme prozkoumaný. Vypadá jako z jiné planety, v nejméně prozkoumané části Země totiž vědci objevili neznámé formy života. Vypadají jako z jiného světa a věda o nich neměla ani tušení. Mezinárodní je, tedy tým vědců hlásí z hlubin oceánu nevídaný úspěch. Během pouhých 14 dnů popsal 31 nových živočišných druhů. Samotný počet objevů je pozoruhodný. Ještě významný je ale způsob, jakým k ním dospěli. Kombinace laserového skenování, genetické analýzy a 3D zobrazování může zásadně proměnit výzkum nejméně probádané části planety. Na expedici na palubě výzkumné lodi Falkor se podílel mezinárodní tým vědců z USA, Austrálie, Brazílie a Japonska. Zaměřili se na takzvaný střední vrstvu oceánu, prostor mezi hladinou a mořským dnem, který je podle vědců největším životním prostředím na Zemi, ale zároveň patří k nejméně prozkoumaným. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Téměř na čas, já už vytáčím Martina Svátka tak, aby jsme se dozvěděli, jak se mu líbí pod vodou. Dobré ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Hele, co ty a potápění?
1: Nic, já jsem to nikde nějak nezkoušel.
0: Fakt ne, jo?
1: No, nezkoušel. Asi mě to zajímalo, protože mě jako voda vůbec jako moře teda, a mě jako přitahuje. To mě zajímalo, jak to zní pod vodou, ale no, nezažil jsem to.
0: Jako já teď nemyslím potápění se jako z láhví a z maskou, ale normálně hlavu si potopit umíš pod vodu, ne?
1: Jo, takhle, no to jo, to jo.
0: Ty bys chtěl si dát prostě klasický diving, scuba diving?
1: No, jako zajímalo by mě to, víš, jak to prostě, jak jsem říkal, no, jak to zní, protože tam pod tou vodou, tam budou určitě takový jako zajímavý zvuky.
0: No a může to být v bazénu, anebo to musí být v moři rovnou?
1: Já nevím, asi v bazénu je to taky asi dobrý.
0: OK, to bychom asi mohli vymyslet.
1: Jo.
0: Jo, to myslím, že zvládnem.
1: No tak tam asi nebudou žádný ryby nebo něco, ne? Tak to asi...
0: Tam asi nebudou žádný ryby v bazénu, no.
1: No, no. No, tak to nebude úplně to samý, ale stejně by mě to zajímalo, no.
0: OK, máme plán, tak to je Martin Svátek, potapěč.
1: Daleko lepší, než jako nikam skákat třeba, to jako, to moc ne.
0: To chápu, to ani z mě se nikam moc skákat nechce. Co bude první, tedy skok dnešního Holiday Edition do svého vysílání?
1: Tak dneska taková vlastně letní věc, Sun is Shining, taková stará, to znáš, Funkstar Deluxe.
0: OK, s Bob Marlem.
1: No, přesně.
0: OK, to je...
1: Já jsem si na to vzpomněl a říkal jsem si.
0: Hele, a to je originál? Já jsem si vždycky myslel, že to je remix.
1: Jo, to je nějaký vysemplovaný, prostě to je remix, to by ti řekl asi Lukáš, no.
0: OK, no to se asi zjistíme sami, ale já myslím, že to v originálu zní trošku jinak. Tak jo, to je pozvánka na tedy Holiday Edition, to startuje už za chvíli po reklamním bloku, pak jsme zmiňovali Lukáše admirála Kolíbala, ten nám naservíruje na stříbrném podnose ve 12 hodin svoje polední menu. No a dneska je čtvrtek, nezapomeňte si naladit třeba taky Ride s Chuckem Dieslem, to jen tam, kam moje paměť dosáhne, a jinak radiokolor.cz jsou naše webovky, tam najdete všechno podstatné. Já vám děkuju za pozornost, díky za to, že jste psali. Budu se těšit opět zítra po 8 hodině naslyšenou. Mějte se krásně, díky a...

0: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
0: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
0: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
0: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
2: Sex appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16.

proflákla to svítící záležitost. Sun is shining, tak Funkstar Deluxe. Možná bych se někdy mohl taky třeba rozmlouvat před tím vysíláním. To jsem vlastně, když jsem zpíval, tak jsem to taky nikdy nedělal, že bych se nějak rozespívával. Radši jsem si před vystoupením radši dal toho panáka. No. Jeden můj kámoš teďka nedávno trošku rozjitřil moje vzpomínky z minulého života. Tak jsem si teď jako vzpomněl na pár věcí, když jsem si říkal, co vám z začátku budu povídat někdy. Někdy mi to tak jako lítá hlavou předem. No, každopádně tady Martin Svátek, zdravím moc. Čus. Funkstar Deluxe. No toto to je tak, pomíchalo se mi to tady. No, tak je to dobrý. Tak po Funkstar Deluxe je tady tato ukázka, to samozřejmě, to, o tom jsme se bavili i s Fricky, myslím, že v úterý. Horny All Night Long. Mousty, no tak pěkná věc, Mousty dělá skvělý mixy. Dost často tady hraju třeba pár mixů, který si myslím, že jsou dobrý, a možná jsem ještě nezahrál některý, o kterých si taky myslím, že jsou dobrý, a třeba se na ně vzpomenu později. Každopádně bych nějak prokecal trošku ten dlouhý úvod. Je to Maxáč, Horny, Mousty, krásný poslech.

parádní remix. Tak tohleto je Robin S, samozřejmě Show Me Love. Tenhle remix se hodně hrával i na rádiu Golem. No a samozřejmě jeden, nebo ne,

Brothers in Rhythm udělali remixy, ale taky Macintoshův mix je tady teď zastoupení. No to je docela pěkný mix. Teď ti napadají zase tyhle ty staré věci, doufám, že aspoň některým z vás dělají radost. Jinak ukázka, která se jmenuje Independence. Včera jsem vlastně hrál Lulu společně s Take That.

vedle Paris Red ještě další holka. Tu taky hraju hodně rád, tenhle ten single. Gypsy Moment, to byl první single, to bylo taky docela jako v pohodě, líbilo se mi, a tahle ta dvojka, Making Happy, ta mě bavila ještě daleko víc. On ten popivek z Gypsy Moment se objeví i v tomhletom mixu, jestli si dobře pamatuju.

on Nathan Remix. Boy, you knock me out. Vůbec nechápu tenhle závěr, to je úplně odjinut.

to už je taky poslední věc. Za chvilku jsem zpátky, Holiday Slow Jams, moji milí.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Right by Chuck Diesel.
0: Posloke Radio. Kazdi Utari. Asterstek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty vinyl DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
6: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu dublingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
7: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
6: Ja.
7: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: Krátce po 11. moji milí, no a začíná tedy každočtvrteční speciál, který se jmenuje Holiday Slow Jams. No a je to takový hladivý začátek na úvod z alba Still Ghetto. Toto je Jaheim, taky The Rain, věc, která se jmenuje Fabulous. Moji milí, ať je krásně, pěkný poslech přeju až do 12. hodiny. Holiday Edition.

Blame Your Baby Tonight, tak se jmenuje celá deska. Jinak cover verze, původně tedy od Sister Sledge, tohle byla skvělá Whitney, samozřejmě Whitney Houston. No já jsem si vzpomněl na jeden takový bonus track na albu, který, ten bonus track vyšel na evropském vydání alba Boyz II Men 2. Tady jsou tedy Boyz II

že píšeš, já tady mám pro tebe jednu věc. Jednu takovou vzpomínku, já myslím, že budeš znát. Tak, takovýhle pomalý věci myslím, že se odvažuji pouštět jenom já. Možná občas Čak zahraje

některý holky to mají rádi, no, takhle ubrčený kluky. A ta deska je skvělá, jmenuje se It's On Tonight. Tak to je Sam Salter. No teď je jeden zase ženský vokál, zpěvačka, která v současnosti má obrovský gospelový úspěchy. Tohle to je z té staré doby, kterou já mám rád, CC Winans.

Anitka píše, že je to příjemná, klidná hudba. Já moc děkuju. Já si představuju ty lidi, kteří jsou třeba v práci, kteří poslouchají, říkají si, do pytle, to už je zase čtvrtek, zase ty pomalý srágory a u toho určitě usnu. No, já myslím, že to říká docela dost lidí, ale takovej jsem prostě já vždycky, když něco mám nějakou představu, tak si ji prostě nějakým způsobem sobě protlačím tak, že ten speciál pak jede. To bylo to samé třeba s country muzikou, kterou ze začátku posluchači Color Music Rádia vůbec nedávali. No dneska je to, myslím, docela bych řekl tak jako oblíbený pořad v sobotu a v neděli. Pokud se mi něco nepodělá, samozřejmě, jak se stalo teďka v sobotu. No a pro paní Jitku posílám, já si pamatuju, že jste říkala, že se vám líbila tahle věc. Tak já myslím, že by vám mohla udělat radost.

tak skvělý klavír. Album, který se jmenuje Sincerely Yours, to je skvělý Chris Walker, jeho druhá deska How Do You Heal the Broken Heart. Skvělá záležitost. A teď už se známá ukázka. To je titulní věc samozřejmě z 90-kovýho alba od Prince, a.k.a. tedy Roger Nelson. Tak měl jsem to říct v obráceně, no nevadí, Roger Nelson, jeho jméno, jinak uměleckým jménem Prince. Diamonds and Pearls.

מילאו את הולדת, Endless Summer Nights, תולה ריצ'רד מרקס. Se mi úplně vybavilo, jak kdysi v 90. letech uváděl American Top 40, 40 těch nejhranějších nebo nejoblíbenějších v Americe. Byl skvělej, takže skvělej moderátor i zpěvák. No tak Richard Marx, taky skladatel. No tak rozhodně předposlední věc ode mě pro vás. Na závěr jeden opravdový slow jam, love song. V Americe asi 3 týdny na prvním místě tato coververze, tohle je Michael Bolton.

Michael Bolton rozhodně zabil tady s tím coverem, ale on to udělal už v 80. letech. Georgia on my mind od Ray Charlesa taky zaspíval úplně mega. Myslím, že za to dostal Grammy. Nevím, jestli za tuhle věc dostal Grammy, ale každopádně asi 3 týdny na prvním místě v celonárodním americkém tady žebříčku. Původně Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. To byl Michael Bolton, album Time, Love and Tenderness. Mějte se krásně, moji milí, slyšíme se zítra, pokud budete chtít, po 10. hodině. Moc se těším, páteční vysílání, závěreční tedy v tom týdnu, a dneska se tedy loučím. Za chvilku už další program, asi Lukáš Kolíbal. Jestli bude repríza nebo ne, uvidí se, každopádně mějte se.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Rádiu. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
5: Bylo 12 hodin.
6: Color Music Radio.

Krátce po 12. hodině na vlnách Color Music Radio. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, střídám u kormidla Martina Svátka, který o tímto zdravím, a stejně tak vás všechny, ať už posloucháte kdekoliv, jakýmkoliv způsobem. Je tady čerstvé polední menu. V premiéře 8. července 2026. A na úvod Ezra Kolektiv a jejich úplně nový single, v kterém hostuje jamajská Lila Ike. V noci jsme si to zahráli premiérově, to znamená teď ale poprvé v denním vysílání, a protože Ezra Kolektiv chystají nový album, tak ty singly mají už venku dva. A ten druhý, který se jmenuje Only Love, si dáme právě teď a tady. Tradičně doporučuju tenhle ten pořad, oroštujte trošku volume doprava. Ať ta fouká, budete mít lepší zvuk a taky trochu klima. Bude to foukat. Bass music.

Kezra Kolektiv, dvě ukázky z chystaného nového alba a musím říct, že mě hodně baví ta kombinace, kterou představuju, protože slyším v tom jazz, funk, afrobeat a velmi zajímavý sound. Když teda afrobeat, tak bych teďka mohl navázat. Každopádně posloucháte Poleď Meny za podpory Rovito Ice Cream, MacPart.cz a nakladatelství Darmagaya. Dnes vás čeká další soutěž o velmi zajímavou knihu. A tohle už je Fuse ODG featuring Ed Sheeran a Mag-

Fuse ODG featuring Ed Sheeran, indicado nesse edição hoje. Ed, znaki ma fričanem. No, ale jestli neznáte Fuse ODG, tak neznáte velikánskou hvězdu současné Afriky. Na té desce mu mimochodem hostuje třeba taky Steph London nebo Damien Marley. Na ty dojde třeba příště. Teď už velká hvězda Nigérie. Mimochodem nejenom skvělá zpěvačka, ale taky skladatelka, multiinstrumentalistka, o který jsem poprvé uslyšel v rámci její spolupráce s Rihannou na soundtracku k Černému panterovi. A ta slečna nebo paní se jmenuje Thames. Tohle je velký hit jménem Love Me Yeah Yeah z alba Born in the Wild, narozená v divočině. Foukají vám ty repráky nebo mám přidat já?

Tak, ještě chviličku jsme zůstali v Nigerii a tohle to byl Wizkid. A teďka píseň pro vašeho šéfa. A Little Sims z alba Grey Area.

Jo, počkej, to vypadá, že to s tím svým šéfem nemá úplně na pohodu, tak tenhle vibe jsem vám do eteru teďka nechtěl poslat. Skipneme na další song, který se jmenuje Selfish a stojí v něm Cleo Soul.

0: that sweet to give it. You wanna be man, big up here. Big up, big up.
1: Tak, to byla Little Sims. A na britské scéně ještě chvilku zůstanem. Posloucháte Poleďme jeden na koloru. Tohle to je duet dvou velkých men britské scény, Dave a Central Sea.

Jo, tohle byl Shy FX, Mr. Williams a Miss Dynamite k tomu. Věc jménem Dance Happy Nice, kde byly vysamplovaný taky legendární Culture, jamajská parta, který jsem se věnoval včera v noci v rámci toho, že včera bylo 7.7. a oni měli v 77. takový slavný song Two Sevens Clash z proroctví Markuse Mosiah Garveyho, který prorokoval, že v den, kdy se potkají dvě sedmičky, tak přijde velký chaos. A ten song ještě to umocnil, že tehda toho dne 7.7.1977 na Jamajce se lidi báli víc domů. Čekali, že přijde Armagedon a nepřišel, nicméně toho roku vyšlo neuvěřitelné množství úžasné jamajské muziky. Vedle Culture a jejich stejnojmenné desky Two Sevens Clash, Bob Marley vydal Exodus, Peter Tosh desku Equal Rights, The Congos vydali svůj velký debut ve studiu Lee Scratch Perryho, který toho roku spolupracoval s The Clash, nebo taky s Paulem McCartneym, který za ním přijel na Jamajku. Jacob Miller vydal dvě velký alba solově a pak ještě další z Inner Circle. Dennis Brown vydal Wolves and Leopards a tak dál. Prostě 1977 pro reggae music byl úžasný rok a tak jsem se tomu věnoval včera v noci v rámci reggae speciálu, který je vždycky v úterý večer někde mezi 9:30 a 12:00. Včera to bylo asi 2,5 hodiny. A dvojhodinový sestřih máte možnost slyšet v neděli od 22. hodiny a nebo v celý dílce to můžete slyšet jako předplatitelé účtu herohero.co/admiral Kolíbal. To je takový speciál pro fans, který třeba v noci nemají možnost poslouchat a chtějí tyhle ty reggae speciály mít k poslechu kdykoliv a kdekoliv i třeba s nějakýma bonusama, tak od toho je právě můj účet na Hero Hero a přemýšlel jsem, jestli by nestálo za to udělat takovýhle účet i pro polední meny, pro ty z vás třeba, kdo máte potíže poslouchat pravidelně a rádi byste takhle byli připojení, tak můžete být takhle sponzory vysílání. Dejte vědět, kdyby vás to zajímalo, lukas@radiosolor.cz a na tu adresu si někam taky zapište, protože za chviličku budeme soutěžit o jednu moc pěknou knížku a právě bude se odpovídat na tady tenhle ten e-mail. lukas@radiosolor.cz a teď si dáme ten song o těch dvou sedmičkách. Culture. Právě teď na polední menu.

Aș dorea, aș dorea. Attila Monin, să vină Tarlăveț. Shaggy a Sting. Jsou starý kámoši, tak proč by neudělali další hit společně, když už natočili celou desku, odjeli spolu jich z turné pohromadě. Tohle to je z novýho Shaggyho alba jménem Lottery, který vyšlo asi měsíc zpátky a najdete na něm mimo jiný tady tuhle tu věc. Má trošku přeskočila v čase, teď po tom předchozím songu vám mělo zahrát tohleto. Song, který znáte od Boba Marleyho, ale tady v podání původního interpreta tohoto songu. Song, který je velmi nadčasovej, někdo by mohl říct, že rebelský, ale postavit se za pravdu rozhodně stojí za to. Get Up, Stand Up, Peter Tosh.

Naprosto nadčasový kousek v originále Peter Tosh, samozřejmě známe hlavně verzi od Boba Marleyho and the Wailers. Včera jsem právě v noci o tom povídal hodně, jak vlastně tato parta starých kamarádů Bunny Wailer, Peter Tosh a Bob Marley vlastně spolu vyrůstali, točili, nahrávali, nebo nejprve jamovali svoje první songy společně. Bunny Wailer byl vlastně nevlastní brácha Boba Marleyho, vyrůstali spolu v getu Trenchtown v Kingstonu a našli si Petra Toše, který jako jediný z nich tehdy uměl hrát na kytaru a točili vlastně všechny ty svoje první písničky dohromady, než přišel britský producent Chris Blackwell, který měl jiný záměr, protože viděl, že Bob Marley solo by mohl zafungovat, a tak trošku vyštval ty zbylý jeho parťáky, který potom odešli na solovou dráhu. Peter Tosh odešel docela naštvaný. Logicky, nicméně se ho ujali Rolling Stones, který mu vydali několik alb a taky ho vzali na turné do Ameriky. Nicméně zůstal trošku zahořklej, že no. Třeba by s podstupem, s odstupem času by to všechno mohlo dopadnout jinak, kdyby Bob neodešel taky předčasně, Peter Tosh taky neodešel předčasně, no. Historie se napsala jinak, so much things to say, tolik by se k tomu dalo povídat a budeme hrát. Z alba Exodus, taky rok 1977.

ať se to všechno hezky proudí v míru a radosti a hojnosti v letní energii. Tenhle song je novinka letošního jara. Jmenuje se Easy a naspívali to jamajský pánové Christopher Martin a Agent Sasko, a.k.a. Assassin, a produkovali to pánové City Works Discotheque, což jsou samozřejmě slavní producenti od Kolína nad Rýnem. A vydali to jako rhythm jménem Double Trouble, hned 4 různé verze. A my se tady rovnou rozehrála ta další, která je o lásce a kde zpívá Najee Boy a Kaylen Arnold. Poděkování taky pro McPartney.

který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe, ať už telefon nebo počítač, pokud potřebujete opravit, tak právě macparts.cz vám s tím můžou pomoct. A poděkování taky Rovito Ice Cream za skvělý zmrzliny, který nově nejsou jenom jako nanuky, ale taky jako kornoutový. Jsou vyráběný v bio verzi a jsou raw a bez cukru a bez chemických konzervantů. Prostě dobrý, zdravý, mražený mlsání, jahodový, arašidový a čokoládový. Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam, Rovito Ice Cream. A posílám speciálně na Šumavu. Tohle krásný song. Nighty Boy, Kaylin Arnold a City Walk Discotheque. Posíláte polední menu.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Color Music Radio.
3: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
4: Color Music Radio.
5: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
6: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
7: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
8: Color Music Radio.
9: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio.

0: Loke Radio. Kasdi, Utari, Sturtek, Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji, Do Shesti, Na Color Music Radio.
1: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
4: Ravito.
3: Co je bio a bez přidaných?

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajda Šrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
4: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
6: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotač.
8: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
7: Fonotač.
8: No tak to roztoč.
7: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
9: Color Music Radio.
10: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
11: It's not personal, Sonny. It's strictly business.
12: Color Music Radio.
13: What's good, friends and family? It's your boy Chuck Diesel. Freedom.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio. Let's party. Have a good

0: Dobrý večer, posloucháte Fonotač, hlásíme se vám z továrny na sny recordshopu Fono.cz a továrna na sny byla i první skladba kapely Tata Boys z jejich nového alba. Po 6 letech vychází a jmenuje se V původním snění a s námi je tu Mardoša. Seš tu?
1: Ahoj, jsem tady, děkuji za pozvání. Takže to jsem přinesl tu naši novou desku. Ona vyšla teda asi se v únoru, ale na vinilu vyšla až teď v červnu, takže je opravdu hodinová. Je na ní zajímavýho, kromě obsahu, který doufám, že bude pro posluchače zajímavý, tak na obalu je takzvaný lentikulár, který já můžu zkusit přiblížit, pokud se na to díváte na video, ale máme zkušenosti, že ta kamera to stejně nepřenese. A pokud to jenom posloucháte audio, tak to samozřejmě nepřeneseme už vůbec, tak vám musí stačit informace, že to vypadá strašně zajímavě. Je tam vlastně fotka zatmění slunce a uprostřed toho největšího zatmění je název desky a kapely a vlastně působí to, jako by to trošku levitovalo. A já když se na to dívám díl, tak je mi to trošku špatně, protože člověk ztrácí smysl jako orientaci a točí se z toho hlava, ale je to právě tím tak opojný, bych řekl.
0: Jsem rád, že jste to objasnil, že to je teda zatmění slunce. Mně to přišlo jako nějaký organický, takový ten mikroskopický záběr nějaký tkáně nebo něco, když jsem to dneska vybaloval.
1: Ono to taky tak může vypadat, ale není.
0: A když jsem to přesně vybaloval z krabice, tak to na mě kouklo a chtěl jsem to splácnout, jakože tam je bublina, ale to je přesně ten 3D efekt, který teda se pokoušíme tady ukazovat na kameru, protože se na nás můžete koukat i s obrazem na mixcloud.com/fonotač, ale kamera to nebere. Takže buď si přijďte pro desku do Fono.cz, jsme tady dneska do 20. hodiny, Mardoša vám ji může i podepsat a kromě teda tvojí lentikulární desky si přinesl ze své knihovny i spoustu dalších lentikulárních desek, nebo desek s lentikulárními obaly, protože si přinesl i alba.
1: Jo, protože bylo zadání kolem 10 desek, což nejhorší je zkusit si vybrat 10 desek na opuštěný ostrov, to je nemožný, takže to jsem se nesnažil vůbec. Ale tohle bylo takový vodítko, jsem si říkal, tak když máme ten lentikulár, teď se to docela, mám pocit, trošku vrací. Možná i proto, že je to věc, kterou může ten obal nabídnout oproti přesně takhle onlineu nebo tomuhle prostředí, kde i ty fotky už můžou být hezký, hezkým rozlišením, tak tohle je furt nepřenosný. Takže těch tolik nemám, ale například poslední desku Davida Berna, Who is the Sky, který tady nedávno koncertoval a téměř celá kapela jsme se na tom koncertě byli podívat. Bylo to úplně neskutečný, strašně vtipná, dotažená a výborná show, kromě hudby samotný. Tak já jsem velký fanoušek samozřejmě, takže já jsem tady ještě David Benn už nelentikulárně, ale takhle navlečený do takového svého obličku. Takže z téhle desky jsem vybral druhou písničku When We Are Singing, kterou tam taky hráli a zpívali a měli tam skvělou projekci, jenomže vlastně to je podobný jako s tím lentikulárem a to se nedá popsat, takže kdo se tam byl, tak si to určitě budete pamatovat a jinak aspoň audio.

0: Posloucháte Fonotač, pravidelný čtvrteční speciál o vinylové kultuře a dneska nám svoje vinily přinesl a pouští Mardoša. A na začátek, protože poslední vinyl Tata Boys je lentikulární, tak jedeme samý vinily, respektive jejich limitované verze s lentikulárním obalem. To znamená prostě opticky různé, viď? Vlastně to jsou různé ty lentikulární.
1: Vlastně, co jsem tak, nejsem na to odborník teda, to spíš Bublajs, můj kolegáček Milan Sajs kapely, který se tím zaobírá jednak tím, že je výtvarník a jednak s tím pracuje i ve své výtvarné v tvorbě a mnohem víc, takže ten se už chodil do těch tiskáren. Tak pro mě laicky jsou takový dva základní principy. Jeden je ten, že se tam mění dva obrázky. Někdy i víc může se měnit. A což je třeba tenhle model těch Sparks, který teď dohráli, jejich loňská deska Med. A je to ten princip těch mrkacích očíček, jako bývaly na těch dětských pohlednicích. A my na našem EPčku jsme dokázali loni dát, že tam bylo naše fotky všech pěti členů kapely, takže tam jde dát i víc než dvě. A druhý princip toho lentikuláru, respektive toho efektu, je ten, co máme právě v původním snění, že se tam nemění dvě nebo víc pozic, ale že to, jak jsi říkal, že to dostane tu 3D hloubku a máš pocit, že je to, že je to naditý, nebo naopak, že se tam člověk může propadnout. No a tak jsem navázal a navázal jsem přesně Sparks, což je moje taková velmi srdeční kapela. Loni jsme s Bárkou se ženou byli na koncertě na jich v Berlíně a už víckrát jsem je viděl. A oni hostují na letošní desce Gorillaz, kterou jsem přinesl v písničce Happy Dictator, kterou jsem vybral, protože to je prostě pecka taky skvělá. A taky mám limitovanou edici těch Gorillaz desky Mountain s lentikulárem, kde je to, tak bych řekl, trochu něco mezi tam, no spíš bych řekl, že je to takový ten 3D efekt, že oni jsou na té skále a za nima je to nebe. Jo, tady jsou všichni ty hosti, co tam jsou a tady jsou Sparks uprostřed a takže už jsem si objednal teď tričko z jejich e-shopu s tímhle obrázkem, už mi to jde.
0: jako s celkovým? Nebo jenom
1: ne, Sparks, že oni vlastně teďkonc měli koncert nějaký velký v Anglii, myslím, že v Londýně, Gorillaz, kde měli spoustu hostů, včetně Sparks, který i dělal jako před kapelu a pak v té písni se Happy Dictator, kterou pustili, tak tam zahráli s nima, zaspívali.
0: Tak já to pouštím.
1: Ano.
0: A to jsou letošní Gorillaz, úplně nový.
1: No, v březnu myslím, to vyšla ta deska.

0: Hej, hej, Dreams Will Never Die. Tak my tady projíždíme taky v původním snění s Mardošou jeho vinylovou sbírku. Teď jsme si trošku zakecali, tak jsme zahráli rovnou tři stále ještě lentikulární všechno,
1: ano, všechno
0: z Mardošovy sbírky, limitované lentikulární edice obalů. Bavili jsme se tady právě o tom, kolik vlastně máš CDček, kolik máš vinylů. Začal jsi teda sbírat vlastně muziku na CDčkách původně, jako?
1: Vlastně jo, nebo úplně první jsem měl kazety, který jsem si nahrával, že třeba z desek rodičů nebo tak,
0: no.
1: Ale první svoje nosiče byly asi CDčka, nebo nějaký vinyl jsem nějak z dětství nebo tak, ale v roce 1990 jsem si koupil první svoje CDčko, takže to tak datuju, že jsem začal jako cíleně sbírat hudbu. Tady poslední z těch tří, teda první z těch posledních tří, to byla Debbie Harry ze svojí solovky, první Kuku z roku 81 a je to verze někdy, nevím, kdy to vyšlo v reedici, s tím lentikulárem právě a my jsme byli celá kapela dokonce, protože jsme jeli někam na koncert a stavili jsme se, jak měl výstavu na zámku Hluboká Geiger, nebo Giger, já jsem se tam dočetl, že se to čte Giger, ale všichni čtou Geiger, takže když to čtu správně, tak vypadám, že to čtu blbě, ale...
0: Musíš říct autor Vetřelce, všichni budu vidět.
1: A tam to vlastně prodávali, protože to je nějaká limitka s tím obalem, tady jsou i vnitřní nějaký ještě obrázky taky od Gigera.
0: Takže na té výstavě si koupil ten
1: na té výstavě jsem si koupil, já vlastně se mi daří kupovat vinily i v místech, kde se běžně neprodávají, protože mám na to takovou jako zálibu, ještě tady plakátek Debbie Harry k nepoznání, takže to je jako pěkná reedice téhle desky, která myslím neměla takový úspěch možná jako desky Blondie, ale je skvělá, protože na Rodgers s Bernardem Edwardsem ji produkovali a je hodně taková
0: groovová,
1: ten New Yorkský trošku i no wave možná, nebo já nevím, jaký ten styl. A potom jsme pustili, pak jsme pustili toho Mobyho, tuhle desku jsem vlastně objevil náhodou v Lucemburku v nějakém obchodě s deskama, byla ve slevě, 10 let stará, takže pro mě spíš nová na Mobyho, že vlastně znám spíš jeho starší desky a zaujal mě samozřejmě ten lentikulár a kombinace lentikuláru a slevy a byl jsem nadšený z té desky, takováhle kytarová je to asi trošku jiný, než bude hrát teď na Clarus, kde snad hraje stejný den jako my, takže doufám, že budeme moct aspoň kus koncertu se podívat. Takže to byl takový, to mě baví, takový náhodný objevy v obchodě s deskama. A teď tady máme připravený... Tohle možná moje nejstarší deska s lentikulárem, to je z roku 79, asi čtvrtá nebo pátá deska Stranglers, který jsem viděl jednou v životě na koncertě, když hráli v Akropoli 2009, myslím v lednu.
0: Stranglers v Akropoli?
1: Stranglers hráli v Akropoli, okay. Už jako nebyl Hugh Conven původní zpěvák, ale hráli a hráli i tu písničku, co jsem tady vybral, ta se jmenuje Nuclear Device, která má i mimochodem strašně vtipný videoklip, který tady samozřejmě nepustíme.
0: Ale pouštíme si desku a naším hostem je Mardoša, vybírá desky a tímto končíme tady tvoje lentikulární sbírku. Počkej, já tu písničku vrátím pěkně na začátek, ať nám zpívá. Na začátku.

0: Posloucháte Fonotač, vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz, desky nám vybírá Mardoša a teď jsme vytáhli The Clash, London Calling. Ikonický obal, ikonická deska, máš tomu příběh?
1: Je to spousta příběhů. Clash byla jedna z kapel, která nás totálně ovlivnila k tomu vůbec dělat hudbu a tak. A tenhle obal je klasický, je tam Paul Simonon, jak rozbíjí svoji basu. Paul Simonon napsal taky tuhle písničku, jinak většinu písničky psali Strummer a Jones. A četl jsem, jak ta fotka vznikla, že vlastně on byl naštvaný, frustrovaný z toho koncertu, hrál myslím někde v New Yorku, že jim nedovolili lidem a stát, že museli na sezení, což dneska představa, že je koncert Clash na sezení úplně jako uchylná, ale bylo to tak a on byl rozčílený a Penny Smith, taková jako dvorní fotografka Clash, to zachytila, ale nebyla s tou fotkou úplně spokojená, že jako jí přišla trošku rozvostřená tak a když dodělali disku a vybírali jako fotku na obal, tak Joe Strummer ukázal, tahle, to musí být, to je jako ona, tahle fotka. Je. A samozřejmě pak se stalo ikonickou fotkou a obalem vůbec, jako, a já jsem to měl jednou dole, teda doma na stole, když byla moje první dcera malá, asi byly třeba 4 roky, myslím, že to byl teda single, co jsem měl s touhle fotkou každopádně, ona to tak chvilku koukala, říkala, to je úplně nesmysl, pes, který bruslí. A jsem říkal, cože? Ale vlastně, když jsem pak se na to podíval těma trošku tím jejím pohledem a vlastně odproštěný od toho, jak je to slavný super obal, tak vlastně jsem tam toho bruslícího psa taky viděl, protože samozřejmě ten pohyb, když se ho představíš, tady jsem viděl i ty uši velký, jako prostě trošku úplně zlikvidovala ikonický obal, ale
2: dětský pohled.
1: Vždycky si na to vzpomenu, no.
2: Krásný.
1: A teď jsme se vlastně, už jsem vyčerpal svoje ty lentikulární obaly, ale vrátili jsme se ke Gorillaz, ještě k lentikulárním, protože Paul Simonon, tady několikrát zmiňovaný, hostuje na téhle desce, on už hostoval dřív u Gorillaz a i s Damonem Albarnem měli kdysi kapelu Good, Bad and the Queen, a tohle písnička Casablanca, myslím, že to ano. Je. A tam hostuje Paul Simonon.

0: Tohle je teda taky neobyčejná.
1: Když nemá lentikulární obal, ale má obal, který je rozkládací, což možná není tak neobvyklý, ale výborný je, že k němu dodávali kapela dvě skobičky a tady jsou vidět takhle v rozích, jestli je to v detailu vidět, dírky, a že člověk si to může pověsit za ty dvě skobičky a tam je návod, že si to může měnit tak a tak, prostě dva různý obrazy, který Albert namaloval, a člověk si tím může zkrášlit domácnost a ještě k tomu takovýhle krásný buklet, který já mám v jedný ruce mikrofon a druhý buklet, ale to nevadí.
0: Je to celkem výpravný časopis, je to teda kapela Bert and Friends.
1: To jsem vlastně neřekl.
0: To jsme neřekli. A album České moře, a my jsme zahráli píseň České moře.
1: Teď tematicky letní. Prostě to je taková většině letní kapela, to cítím, a vlastně bych i víc vzal domácích interpretů, ale jak říkám, bal jsem se trošku ve spěchu a navíc ty lentikuláry mi to dali, ten výběr trošku určili, a nenašel jsem kromě ty naší domácí jiný lentikulární obaly, což neříkám, že nejsou, jenom nemám ve sbírce. Ale teď jsem přinesl další raritu, kterou já si můžu pustit jenom, když někoho takhle navštívím, kdo má jiný gramofon než já, protože to je single, asi pětipalcový, ne sedmipalcový,
0: no,
1: pěti,
0: je to
1: velikosti CDčka.
0: Velikost
1: vlastně.
0: CDčka, takže když
1: ještě předtím, než CDčko existovalo. Ano. A já vlastně mám ten automat, takže já, když si chci pustit tu písničku, tak vlastně už to ramínko se mi brání, já se nechci prát se svým gramofonem, takže... Takže si
0: nepřebral
1: to můžu pustit.
0: Nepřebral bys ho ani, rozbil bys ho možná.
1: A je to kapela Squeez, moje oblíbená novovlna, hrál tam, myslím, na klávesi Jules Holland, nebo jak se jmenuje, který pak měl takovou tu show docela úspěšnou a zajímavou. Takže já si...
0: Čili konečně... to je singlík z roku 1980, který opravdu v té době vyšel v tomhle formátu.
1: Přesně. Já, když jsem to...
0: A to je fakt ale před nástupem CDčka.
1: No právě, že ten formát už sedí, je to teda analog, ale já si to můžu pouštět jenom takhle na návštěvách, takže
0: máme...
1: jsem rád, že si to můžu pustit. Možná bych si pak pustil tu druhou stranu, ale nemusím se k tomu dostanem.
0: Můžeme to rovnou otočit. My tady máme DJský Technixy, ty nám hrajou až téměř
1: až do
0: vlastně
1: konce.
0: Kam chceme, takže, takže ty to jako uměj.
1: A tak mi to pust, prosím.
0: Já ti to pustím. A když jsi zmiňoval, že jsi vybíral ty lentikuláry z té sbírky, tak pojďme říct k té sbírce tvojí vlastně cca. Víš, kolik máš desek?
1: Jako přímo vinilů, vlastně no. Nevím přesně, protože...
0: Na stovky?
1: Na
0: tisíce?
1: Myslím, že můžu mít tak 4000 celkově CDček, LPček, ale vlastně CDčka tam, já mám jako na Discogs svoji sbírku a nemám všechny CDčka, ještě tam nemám nahlášený, teda jako zaškrtaný, kdežto vinily, jo, protože vinily jako jsem sbíral později a furt mám víc toho na CDčkách, ale nebezpečně jsem se rozezbíral i vinilu, no.
0: A máš je řazený jak teda, když tam pak něco hledáš, jo? Máš
1: vždycky to... abecedně.
0: Vždycky abecedně? Mm-hmm. Bez ohledu na žánr?
1: Jo, bez ohledu. Já vlastně mám to abecedně v rámci jednotlivých autorů samozřejmě chronologicky. Jsou tam drobné výjimky, protože jsou lidi, kteří používají pseudonym.
0: Ano.
1: A vlastně tam někdy je sporný, jestli použít to první nebo druhý. Když je to prostě Lou Reed, tak je jasný, že je to Reed příjmení. Ale když je třeba Kid Creole, nebo jak má přednom, tak tam trošku váhám, jestli to mám dát pod konu, protože to není křestní Kid a příjmení Creole, i když je to vymyšlené jméno. Takže tam jako trošku váhám a teď jsem včera ho zařazoval pod C, ale jsem tam trošku na hraně. Nebo pak mám takový další dilema. Třeba název kapely je podle toho hlavního jako třeba typu no. Petty Smith Group.
0: No.
1: Název kapely je Petty Smith Group,
0: ano,
1: takže to
0: P.
1: P. Ale vlastně
0: ale ono je Petty
1: já to intuitivně řadím pod S, protože pak má solový desky a vlastně je nesmysl, abych čas měl tam. Takže mám v tom výjimky, které vlastně jsou trošku nepřesný. A zajímavé je, že když jsem byl v Asii, tak tam to řadí podle křestních jmen, takže když jsem hledal prostě v regálech CDček nebo tak, tak tam to měli prostě Davida Baina měli UD, jakože
0: okay.
1: A ne UB. Takže, ale já teda to mám podle příjmení, no.
0: Ne, to byla taková hodně nerdovská.
1: Jo, to
0: otázka.
1: Strašně zajímavý pro většinu posluchačů.
0: Ale my to samozřejmě řešíme vlastně v Rekordčupu neustále, tak jsem se jenom chtěl zeptat, jak to řadí Mardoša. A teďka už jdeme teda na pětipalcový single Squeez. z roku 1980.
1: If I Didn't Love You, lomeno Another Nail in My Heart.

Desky nám vybírá dneska Mardoša, hrajeme si malý desky, velký desky i nejmenší desky, tohle je teda pětipalcová a protože tu si doma Mardoša fakt nepustí, tak my mu ji zahrajeme i z druhé strany. Co to tam máme? Another Nail in My Heart Squeeze na minisinglíčku formátu CDčka z roku 1980.

0: Posloucháte Fonotáč, desky nám vybírá Mardoša a my jedeme o 106 a Mardoša mě tady dovzdělává hudebně, tak pojď to okomentovat zpětně, co nám to hraje.
1: Tohle to byl Baxter Dury ze svojí loňské desky Albaron, to je můj velký oblíbenec a teď jsem nedávno byl v červnu, hrál v Roxy, úplně skvělý koncert tam měl, právě k téhle desce. A je taková zajímavost, že já jsem velký fanoušek Jana Juryho, už leta, mám všechny jeho desky, prostě novovlný a Baxtera jsem poznal až později, to je jeho syn, a on taky začal dělat hudbu až když ten otec už nežil, 2002 myslím vydal první desku, ale já jsem zaregistroval až tak třeba okolo roku 2020 a je ale zajímavost, že na první desce Jana Juryho je vyfocený jako pětiletej. A teď jsem začal i pod vlivem toho koncertu číst knížku, on vydal takový paměti nebo vzpomínky na to dětství, který bylo hodně neortodoxní. On sám o tom vyprávěl, že byl jako takový jako budget nepo baby, že jako byl jako syn slavného zpěváka, ale netopil se v nějakým luxusu a on v nějakým způsobem ty rodiče se rozvedli a on přišel do péče tomu otci, což je takový netypický, ale prostě, a myslím, že ta jeho sestra byla u matky, nevím přesně. A on tam vyprávěl, že ten otec měl nějakou jako prostě svoji výchovu, trochu jako, to byl jako vodní sociální experiment možná, že mu zařídil jako hlídání takového dvoumetrového drogového dealera, který měl přes dívku, se mu říkalo sulfátový škrtič. A vlastně, a on pak pochopil, že, a on, ten otec pak už neměl čas a byl různě na koncertech a tak a pochopil, že on mu dělá chůvu teda ten dealer, když mu byl asi pět tomu Baxterovi. A on to pochopil tak, že asi to byla jeho verze toho Baxtera, jak by dopad, když by se nedal dokupy, že co bral, že ten otec to myslí jako takový výstražnou možná, nebo takhle jak si to přebral později, když jako na to vzpomínal. Jsem teprve na začátku k té knížky, ale je to hodně zábavný, vtipně napsaný a zajímavý. Měl netypický dětství, no. A muzika je úplně jiná, než dělal ten otec, ale je skvělá.
0: Ale teď, když to jako si mi tady sdělil, tak já mám taky rád Jana Duryho a už ho tam jako by malilinko slyším, byť ta hudba je vlastně jako modernější, samozřejmě o generaci jinde. A ještě jednou to jméno jeho.
1: Baxter.
0: Baxter.
1: Tady vlastně ne, na té titulce není jenho jméno, no. On je možná...
0: Tady je Baxter Dury na hřbetu. No vidíš, tak to jsi mi objevil, to budu muset taky si...
1: Ale a tady je vtipný, tady vidět, tady je obrázek vevnitř, to ano, nikdo vlastně nemůže ano, vidět, to ukážeš to na kameru, ale nesmíš to moc rošklibit, tak se mi to nerozbije. To je myslím focený v Benátkách, protože v Benátkách natočil klip na tu titul, na tu Albaron, jede na gondole a tančí, on má teda výborný i taneční pohyby, to se musí vidět.
0: Jo, tak
1: hrál tak na Primavere nedávno a pak v Roxy.
0: Výborně, tak příště už ho doufám neminu. A koho jsi vybral dál na gramofon?
1: Tady jsem vzal jeden z mých posledních přírůstků, maxi single Karel Fialka, což mě zaujalo to jméno a neznal jsem ho a přišel jsem na něj přes vlastně Nivel Walk, jak měli ten projekt jako novovlných písniček předělaných do bosanově a tyhle, tak udělali pak i kompilaci, kde byli novovlní interpreti opravdu z té doby, jak předělávali starší písničky, takže tam bylo třeba Gary Newman, jak předělává On Broadway nebo tak. A byl tam i Karel Fjerka, který předělal nějaký Doors. A tak jsem poprvé jako, tak to jméno mě samozřejmě zaujalo, tak jsem se o něm začal hledat. A má teda český předky, ale podle mě v Čechách nikdy nežil, že má české otce a myslím anglickou matku a narodil se snad dokonce v Indii. Vydal jenom dvě desky v 80, ale nejsou vůbec špatný. A tohle je single z té druhý, to je myslím z roku 80. Hey Matthew, a taková vlastně docela i dojemná, protože tam je ten dětský hlas a to mě to vždycky dojme a je to hezký.
0: Tak Karel Fialka, co nikdy nežil v Čechách.

0: Posloucháte Fonotač. Vysíláme živě z Record Shopu Fono.cz a naším hostem je Mardoša, který vybral 10 desek a my jsme všechny stihli zahrát. Taky už je 7:30, ale díky ti, že jsi pobyl, i když teďka musíš letět na letiště. A co byla teda tady ta poslední?
1: To byla Lana, myslím, že je to zatím její poslední deska pořád ještě, nebo myslím nějaký single má, ale myslím, že desku ještě ne. Ta deska má dlouhý název, něco o tom, jestli jste věděli, že je nějaký tunel někde, ale to je vedlejší. Ale je to zajímavý, že je to někdy noční můra pro sběratele, protože ona chystala tu desku, udělala nějaký fotosession nebo něco, uvažovala o tom, že použije na obal fotku, kde je tak částečně odhalena, pak si to rozmyslela, nicméně udělala 4 verze obalů a teď si to vemte, když je člověk blázen sběratel do ní, což já nejsem, mě stačí jedna, ale jsou sběratele, který v těch mít pak všechny varianty, takže ale jsou ještě větší blázni, že chtějí i všechny nosiče. Ona to vydala na kazetách, na CDčkách, na LPčkách, takže vlastně to už je 12 nosičů, co musel pravověrný fanoušek mít. A když už tohle všechno vydala, tak se rozhodla, že vydá i tu odhalenou, jak původně nechtěla, takže pak vydala tuhle tu, tam už myslím, to nebylo na jiných nosičích, to nevím. Takže to je noční můra pro úplně ty největší sběratele, ale zároveň je to asi i jejich naplnění. Já myslím, že tak já jsem taky sběratel, když třeba u Lany ne úplně takhle jako obsesivní, ale jinak samozřejmě to taky znám. A je zajímavý, že třeba když nějakou desku vydávala, nebo obecně, je známý, že hodně desek se lisuje u nás, i těch celosvětových, a že třeba jsem se dozvěděl o nějakým zajímavý edici, která se chystá, ale často to mají rozdělené, že něco je jenom do nějakých indie storů, něco je někam šli a tak. A byla to třeba deska, která vychází u Universalu, lisovala se v Čechách, ale tady nešla se hnat. A já jsem i díčoval jednu na večírku Universalu, i jsem tam měl nějaký známý, že jsem se jich ptal, náhodou tahle deska, to se vůbec nejde. Takže ne, jsem si to musel pak objednat z nějakého e-shopu a z ciziny, že to vyrobili v Loděnicích.
0: Tam to naboxujou a posílají to do Ameriky. Nebo
1: takže
0: do...
1: je to, tohle konkrétně, myslím, že jsem koukal, to je Maďarsko, Holandsko, ale jinak ta Lana, myslím, měla taky hodně jich vyráběných v Loděnicích. No, taková zajímavost.
0: Když zmiňuješ to sběratelství, tak zrovna minulý týden tady byl nějaký sběratel Tata Boys a chtěl na vinilu, tuším, že nano album, a vlastně žádný z vašich starých nosičů na vinilu už jako nejde nikde moc sehnat a už se taky ta cena jakoby dost hrotí, tak budete třeba znova vydávat na vinilu svoje desky?
1: Chceme, plánujeme to, protože samozřejmě my chceme, aby byly k dispozici, akorát je to velká investice, jako vydáváme u Superfanu, takže ne přímo naše, ale samozřejmě firma taky nemůže vydat všechny najednou, takže teď jsme měli i takový částečně interní, částečně i přes sociální sítě, kterou reedici by si fanoušci přáli jako první, takže postupně zase chceme uvést do oběhu, teď samozřejmě se hodně soustředili, aby jsme měli novou desku, ale mezi tím se plynule prodávají ty starší, teď
0: myslím, a už se to rozhodlo, která to bude?
1: Myslím, že třeba Nano album a Biorytmy byly mezi těma nejčastěji citovanýma, tak je to, že ty vyšly jako první tedy edice, takže se dřív doprodali, takže je to v plánu, no.
0: Ok. A než se rozloučíme na gramofonu, teda máme opět vaš aktuální album, které je na vinilu k mání ve všech rekordčopech, včetně Fono.cz. Jmenuje se V původním snění, je to dvojdeska, i když teda jste zaplnili jenom strany A, B, C.
1: Ano, ano. Ono to bylo tak na hraně, že to bylo, ono by se to skoro vešlo i na jeden vinyl, já nevím, jestli to má 48 minut, nevím přesně, tu minutáž, ale v Sonu nám doporučili, že tohle je nejlepší, jak zase na 4 strany už to dělá, to by člověk jenom otáčel, ano, že by bylo už moc, takže vlastně jedna strana je hezky hladká.
0: Ano, tam si můžeš nastavit anti-skating ramínka, samozřejmě pro pokročilé uživatele gramofonů je dobrý mít doma nějakou takovouhle hladkou desku taky.
1: Tak. Přesně, slyšel jsem o tom, ještě jsem to neskoušel, ale vím, že se to nějak tím dá nastavovat, to mi pak ukážeš.
0: No, když položíš přenosku na tuhletu vlastně hladkou stranu bez drážek, tak ona ti ujíždí a buď ti ujíždí ke kraji, anebo ti ujíždí ke středu. A podle toho, jak točíš antiskatingem na svém gramofonu, což je tady to kolečko, tak ti ujíždí tam nebo tam a ideální je, aby tak
1: aby jako... neužila vůbec.
0: Přesně.
1: Jo. To je dobrý, to je dobrý. Jsem se něco dozvěděl.
0: Tak Fono.cz, tak to my tady umíme, tomu rozumíme. A pojď pozvat, hnedka jsem koukal, že strašně vlastně v létě hrajete. Už zítra někde hrajete v Ostrově?
1: Zítra, pozítří, ano, zítra v Ostrově máme koncert se Skyline. Máme takový hodně koncertní léto, což bývá často, ale teď po nový desce možná ještě koncertnější o něco.
0: Takže rádi. Na stránkách Tata Boy jsou data a stack zastížení v podstatě na velkých i menších akcích, což je sympatický. A pak jsem koukal, že tam máte 27. února roku 2027. Mm-hmm. Co to bude, že už to je takhle dopředu?
1: A to je Fórum Karlín, který vlastně jsme měli už dvakrát, tak je takový koncept, že v únoru tolikátýho, jaký rok, tam máme koncert, že 25. v roce 25, 26. v roce 26 jsme měli.
0: Počkej, co budeš dělat v roce 2030?
1: Ne, pak už to už bude končit.
0: Dobře.
1: Ani nevím, jestli příští rok, to se uvidí, teda přes příští, ale prostě teď je tenhle naplánovaný na rok 27.
0: Výborně, tak jo. A kterou věc dáváme? Holandský kakao.
1: Holandský kakao, to je taková vzpomínková, dá se říct.
0: No, tak vlastně moc jsme se nepobavili o té aktuální desce, ale to myslím, že jste s Milanem asi kolečko rozhovorový tady k tomu albu už absolvovali.
1: Jo, docela jsem.
0: Tak jsem rád, že jsme nakoukli do tvýho vkusu a vinylový sbírky. Tady holandský kakao, vím, že začíná nějakým exotickým jazykem, ale japonština to není úplně.
1: To je holandština.
0: To je holandština.
1: Ale já bych to taky nepoznal. Mně to chvilkama znělo jako francouzština, která k nám je často tak automaticky přidávaná, ale není, protože on je nějaká reklama na to holandský kakao, přímo na to Dresden, na to, o kterém se tam zpívá, kterou jsme jako vyhledali tuhle reklamu a je taková libozvučná. Já tu holandštinu znám takovou to víc chrochtací, ale tady to nějaká slečna paní namluvila tak
0: možná nechrochtavě. To bude někde z nějaký exotický bývalý holandský kolonie, kde ten jazyk trochu změk.
1: Možná.
0: To je klidně možný.
1: Podlivem kaká.
0: Podlivem kaká. Tak naším hostem byl Mardoša, ještě jednou díky moc.
1: Díky za pozvání.
2: Dišan, longrak pajabán konnen. Tuk krang, tyde sampat klin hom hom. Lá kvám nům namun zak tě. อย่าเข้าใจผิดนะพยาบาลนี้ต่างหาก Droste Coco ตระนางพยาบาลและ Droste Mix 3รสชาติใหม่ในแบบซอง Coco Mix เหมาะ

svoje trojče, čtyřče, několikrát a nese jenom jedno kakao, nebo nese dvě, tři, čtyři.

Posloucháte Fonotač, vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz a teď nám hraje deska, kterou jsem objednal už před několika měsíci, ale asi o ní byl velký zájem, je to basák kapely Red Hot Chili Peppers Flea, který se naučil hrát na trubku a vydal jazzovou desku, která se jmenuje Honora, vychází na dvoj LP. Objednal jsem jich, vím, že víc, ale přišla nám jenom jedna. Tak máme tady jednu na prodej ve Fono.cz a z té jsme si teďka zahráli. A protože já jsem ještě včera byl u moře a i když jsem tam byl striktně na dovolené a chodil jsem jenom z ubytování na pláž, tak stejně jsem tam neminul jeden jediný rekordshop ve městě Split, který se jmenuje Analogia. Výborný rekordshop, mimochodem, jediný, který teda má i secondhandové desky a gramofony a krásný mají přístroje. No a tam jsem si koupil kompilaci jugoslávské bossanovy, protože vlna brazilské bossanovy v 60. let zasáhla v podstatě celý svět. A tak si dáme pár jugoslávských bossanov. Tohle jsou Dubrovačky, Trubadúry a skladba Ljuven Zov.

Posloucháte Fonotač, vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz a protože já jsem byl teďka na otočku v podstatě v Chorvatsku, tak v jednom rekordshopu jsem tam koupil dvě desky narychlo, vlastně včera po cestě zpátky, už jsem měl naložený auto a tohle byla Bosanova nahraná v Jugoslávii mezi roky 63 až 83 kompilace dvoj LP, tak z toho jsme si teďka dali pár ukázek. Ta chorvačtina je tam opravdu kouzelná. A úplně na závěr tady mám dalmatinská klapa ze města Šibeník, těleso nebo soubor mužů, kteří zpívají všichni, takže vokální záležitost, občas tam jsou nějaký mandolíny a jinak vlastně klapa je jako žánr chorvatský, který můžete vidět i po večerech tam prostě zpívat na náměstích a tak si dáme ukázku takové klapy čistě, jenom protože jsem si to včera koupil, jinak vám ji asi na koloru jen tak hrát nebudeme. A dáváme si píseň Ano, ano, Jutarnia Danica. A protože už bude za chvilku 8, tak se s vámi rovnou loučí Martin Mikuláš. Mějte se fajn. Zase si nás nalaďte příští týden od 8 a záznamy všech odvysílaných pořadů se všemi hosty, kteří tady s námi byli, najdete na mixcloud.com/fonotač. Tak tady je na chorvatská klapa na závěr dnešního vysílání.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Čtvrtek, Reggae Night.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Yeah.

0: İşte sizin dini normali. Al işte. Visto? Ya ti ne kavga nos. Jasne. Aj doktorko. Uděláte mu to? A to stojí, co to stojí? Věříte?
1: Co?
0: Mi to jedno, kolik to stojí. Doktor, paní doktorko, vy jste doktorka?
1: Ano.
0: A věříte v Boha?
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Co, proč mi nebo?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ju máte.

Patrząc w tył.

Thank you.

hralo k zuby, má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože.

Thank you.

0: Γιασί. Τφαρτέι ασχοζητέι. Ζατνεϊάκι μοσνά, αγκτύπη.
1: Αμπή, αμπή.
0: Κίκτονε ουμυρίτς, τσο χτέω.
1: Co bych chtěl, co bych chtěl.
0: Co bych chtěl. A všichni tady ležou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Určitě je takhle zeme pěkné, skurvené.

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě kompjutru, jutru, tru, tru, tru, tru.
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší Profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.
5: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chilloutovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chill outové hudby vám přeje Hanka.

0: Dreamflight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dreamflight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těšíme.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.

Hezký večer vám při poslechu už 70. vydání našeho pořadu přeje František Vich. A zrovna to tak vyšlo, že všechna čtyři jména, ke kterým se dnes vracíme, jsou i mými oblíbenci. Takže jsem si dal takový malý dáreček k tomuto kulatému číslu. První tři písničky budou od hodně známé v principu rockové kapely Dionysos. Druhý na řadě je s obdobnou dávkou písniček zpěvák a autor rockově šansonového střihu Damien Saez. Třetím bude už dlouhé roky všeobecně uznávaná osobnost francouzské pop-rockové scény a opět všestranný muzikant Iber Felix Thiefen. No a čtvrté jméno bude možná u nás nejznámější, Lerita Mitsuko. I když tahle dvojice dělala muziku, řekněme, hodně moderní, tak bohužel jde už o záležitost historickou. Takže pojďme k té první kapele. Dionysos je možná docela typickým příkladem jména, které u nás v zásadě neznáme, zatímco ve Francii se jim pod pódiem tlačí davy. O tom se můžete přesvědčit, když zkouknete třeba záznam jejich vystoupení na každoroční hudební přehlídce v La Rochelle. Začínali jako středoškolská kapela v městě Valons, jižně od Lyonu, v roce 1993. Ústředním mozkem a charismatickým frontmanem je od počátku Mathias Maziu, hlavně zpěvák a občasný hráč třeba na kytaru nebo ukulele. Myslím, že kdo nějaký koncert Dionysa zhlédne, nejspíš se mu tenhle energický človíček vryje hluboko do paměti. Maziu je především zpěvákem, ale zároveň hlavním textařem. Literární talent nepochybně má. Svědčí o tom i několik vydaných knížek, které někdy korespondují i s náměty dionysovských alb. Větší znalci označují jeho texty za surrealistické a excentrické. To hodnotit nechci, ale pokud jde o hudbu, tak je opravdu dost originální, přestože nejde o nějaký nový rokový výboj. Nešlo by to, kdyby muzikanti v kapele nebyli opravdu výborní a kdyby k celkovému soundu nepřispěla, a to od druhého alba, i jediná dáma v souboru, houslistka a občasná zpěvačka Babette, vlastním jménem Elisabeth Mestre. Ale když už, tak můžeme mluvit o kombinaci rocku, folku, popu a třeba šansonu. V roce 1996 si vydávají své pomocí první album Happening Songs a stejným způsobem o dva roky později druhé, nazvané The Sun is Blue Like the X In. Desky nejsou špatné, pár povedených kousků se na nich najde, ale třetí řadová deska Haiku z roku 1999 je minimálně o jednu úroveň výše. Otevírá ji skladba Caron Sanctour.

Dionysos z jej třetího alba z roku 1999. Stejně jako naprostá většina jejich řadových desek, obsahuje texty jak ve francouzštině, tak i v angličtině. A jediným takto čistě anglickým albem vlastně zůstává jen to úplně první. Jinak tahle průlomová třetí deska se natáčela v San Francisku pod dohledem věhlasného producenta Dana Presleyho. Zdá se, že kapela měla důvěru a tak se následné čtvrté album natáčelo pro změnu v Chicagu u Steva Albiniho. Ve zvuku se to taky odrazilo, je opravdu malinko více americké, ale přesto dost pestré. Vyšlo v roce 2002, jmenovalo se Western Soulanesh a patří k těm nejoceňovanějším v diskografii kapely. Jenže i další deska je vynikající a všechny dnes nestihneme, takže se zastavíme právě až u kolekce Monsters in Love z roku 2005. Písnička se jmenuje Miss Acacia.

Dionýzos z roku 2005. Zvuk téhle kapely se vyznačuje hodně pestrými aranžemi a logicky je to dané nástrojovým obsazením a šikovnými muzikanty. Zatím jsem zmínil jen Maťase Maziua, který je především zpěvákem a jedním z rozpoznávacích znaků Dionýza, a zpívající houslistku Babette, která má dokonce na kontě už dvě příjemná solová alba. Ale bylo by neslušné nezmínit i ty další jejich spoluhráče. Takže hlavně bicí obsluhuje Eric Tozio, kytaru a banjo Michael Ponto, a pokud jde o Stefana Bertolia, tak ten umí skoro na vše. Vyjmenovaní muzikanti nejsou v kapele všichni od počátku, ale jde o základ působící spolu už cirka 20 let, a všech 5 jmenovaných je podepsáno i pod nejnovějším v pořadí 9. novinkovém albu, které vyšlo minulý rok pod názvem Surprise. Je podobně jako řada předešlých desek úzce svázána s literární tvorbou jejich frontmana. Konkrétně jde o jeho román i film nazvaný Un Sirène na Paris. Jestli je to jejich nejlepší deska, to si teď posoudit netroufám, ale myslím, že se povedla a k těm nejlepším se asi zařadí. Tam ale můžeme počítat i desky La Mécanique du Coeur nebo Vampire en Pyjama, na které se dnes vůbec nedostalo. Z posledního alba Dionýza si dáme písničku Paris Breakil.

Stále máte naladené pravidelné francouzské vychytávky a společně teď postoupíme k dalšímu jménu. A je to osobnost, která už patří ve francouzské populární hudbě mezi klasiky. Hubert Félix Thiéfain. Velmi, velmi zjednodušeně pop-rockový písničkář a zpěvák, ročník 48 a rodák z města Dole na východě Francie. Asi je dobré zmínit, že v první polovině 60. let navštěvoval katolickou školu a je to i jeden z důvodů, že se biblická témata později často objevují také v jeho textech. Již v té době začíná skládat vlastní songy a zkouší to v prvních kapelách. Následně studuje práva a psychologii, ale už v polovině 70. let začíná vystupovat v pařížských kabaretech. A v 76. roce pak s punk folkovou skupinou Mešán. První solové album pak představuje dva roky poté. Tenhle debut má docela dlouhý název. Tu cor vivant branche sur le secteur étant tapelé à se mouvoir. A je to kolekce hodně dobrá a zajímavá. Místy rocková, jindy trochu do country či chansonu a klidně bych z ní mohl vybrat i první ukázku. Jenže Thiéfain do dnešního dne natočil tolik zajímavé muziky, že je ten nutný výběr tří písniček hrozně těžký. Nakonec jsem zvolil Sans Treizième Cigarette Sans Dormir, což je úvodní píseň jeho v pořadí čtvrtého alba z roku 1981, které se jmenovalo Dernière Valise avant Mutation. Desky z tohoto období jsou sice možná trochu hudebně eklektické, trochu líznuté tehdy aktuální novou vlnou, současně ale zpětně velmi vysoce hodnocené. Třeba tahle konkrétní se vešla do 50 historicky nejlepších francouzských rockových alb z mého oblíbeného žebříčku časopisu Rolling Stone.

Iber Felix Geffen vychází obecně především z klasického roku. A jako vzory textařské jsou pak uváděni nejčastěji Leo Ferré a Lou Reed a taky spousta dalších autorů spíš z oblasti literatury. Takže je zřejmé, že texty jsou pro tohoto hudebníka hodně důležité, ale i bez jazykových znalostí se Geffenovy písně dají vychutnat aspoň po stránce hudebních nápadů. Další deskou, která se objevila ve výběru Rolling Stoneu, je možná ta vůbec nejlepší, Soleil cherche Fitir z roku 1982. Jednu písničku z ní jsme poslouchali už před nějakými 15 měsíci. Teď si neodpustím z ní znovu něco nabídnout. Tentokrát to bude zrovna ta úvodní a titulní Soleil cherche Fitir.

Iber Felix Tiefen byl sice uznávaným hudebníkem už dlouhá léta, třeba v 96. získal prestižní cenu Akademie Charlese Crosse, nicméně formálního ocenění v podobě Le Victoire de la Musique se mu dostalo až mnohem později. První nominaci měl za živé album Skandal Melancholic Tour, natočené v roce 2006, a skutečné dvě ceny získal až v roce 2012 díky desce Supplement de Mensonge. Když to zhruba sečtu, tak těch plnohodnotných novinkových alb má na kontě asi 15, ale k tomu můžeme připočítat možná stejný počet živých záznamů a taky třeba společná alba s francouzským kytaristou Claudem Miratem z roku 1984 a nebo se známým bluesmanem Paulem Personem z roku 2007. Specialitou svého druhu je pak jeho četba Dostojevského novely Zápisky z podzemí, která vyšla před pár lety na sadě 5 CD. Hodně povedená se mi zdá i poslední Tiefenova solovka z roku 2014, nazvaná Strategie de l'Inespoir. Z ní jsem vybral úvodní On remontant le fleuve.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Jedním z mých největších oblíbenců je Damien Saez, obvykle známý jen jako Saez. Vyrůstal v Marseille, kam se s rozvedenou maminkou, původem Alžířankou, přestěhovali z malého městečka v Savojských Alpách. Další jejich štací byl Dijon, kde se začal věnovat i muzice. Naučil se na piano, pokračoval s kytarou a pak to zkoušel s různými rockovými kapelami. Hráli hlavně covery angloamerické provenience, třeba i Floydy. Postupně ale začal psát vlastní písničky, inspirován jak slavnými rockovými jmény, tak v textech i prověřenými francouzskými bardy typu Brassense nebo Brela. A všimla si ho brzy velká nahrávací společnost Island. Sázka na nové jméno vyšla a hned albový debut Jour Étrange, anglicky Strange Days, pojmenovaný podle desky amerických Doors, byl obrovsky úspěšný. To byl rok 1999. Z téhle desky taky začneme, a to hned úvodní skladbou Jeanne Coron, Mladí a hloupí. A je to jeden z příkladů, kde se o francouzské společnosti nevyjadřuje zrovna optimisticky.

Od svého debutu z roku 1999 natočil Sáez řadu z dalších skvělých alb, některá ostřejší rocková, jiná zase decentnější, až akustická, ale prakticky všechna výborná. Hlavně jeho emotivní osobitý hlas je těžko zaměnitelný. Písně jsou ale originální jako celek, právě třeba v tom spojení emocí a často tvrdého rockového zvuku. Přitom velkou část svých písní pojímá naopak velmi introvertně, s tichým hudebním doprovodem. V obou těchto polohách i bez znalosti textu nám ale dokáže vyvolat mrazení v zádech. Sáeze považuji za zpěváka světového kalibru a zase není lehké vybrat jen ty tři ukázky. Ale sáhnu teď po jeho hitparádovém trháku a asi nejznámějším albu Jacquees z roku 2010. Nejenže provokovalo svým obalem snahou ženou v nákupním vozíku, ale je zkrátka moc dobré. Vybírám z něho Pilul.

To byl Saez a ukázka z jeho asi nejúspěšnějšího alba Jacques z roku 2010. Tahle deska je přitom zjevně inspirovaná tvorbou Emila Zoli. Asi bych taky měl upozornit na to, že jeho diskografie je i poněkud nepřehledná a pod podobnými názvy se dají najít různé edice s odlišným obsahem a nebo live verze, takže je dobré tomu věnovat větší pozornost. Jedno album natočil v roce 2009, dokonce pod pseudonymem Yellow Tricycle. Do třetice teď Saez ve skladbě La Tonta z alba Humanité z roku 2018.

výbornou francúzskou kapelou, ktoré sa ale do isté míry podařilo ve své době uspieť i za hranicami, byla Lerita Mizuko. Byla to vlastne dvojice, spievačka a občasná klávesistka Catherine Ringer a kytarista Fred Chichon. Tvořiť začali v roce 1979 v jednom pařížském skvotu, a to hudbu, ktorá čerpala v synthpopu, punku, rocku i jazzu, ale hlavne hudbu veľmi osobitou. Docela, myslím, sedí jeden novinársky citát, že balancují na hrane mezi kýčem a umiením a vlastne nikdy netušíte, co myslí vážne. Jinak ten divný název je údajne složeninou jména Catherininy kamarádky z detství a jednoho japonského jídla. Ten neurčitý člen si přidali až po pár letech, když se chtěli vyhnout tomu, aby posluchači považovali název jen za jméno zpěvačky. Už první album z roku 1984 mělo úspěch a přineslo i velký hit Marcha Baila. Takže touto deskou také začneme. A nebude to ten zmíněný hit, nýbrž písnička, která celé album otevírá. Reste avec moi, zůstaň se mnou.

Merita Mitsuko z prvního eponymního alba této dvojice z roku 1984. Druhé album je zase třeba zajímavé tím, že jeho přípravu zpracoval ve svém filmovém dokumentu slavný Jean-Luc Godard. Vyšlo s dvouletým odstupem, jmenovalo se The No Comprendo a ve mnou často citovaném žebříčku Rolling Stoneu se mezi nejlepšími francouzskými rockovými alby objevuje na 7. místě, tedy ještě výše než albový debut, který tam figuruje na příčce 20. Takže dost důvodů, proč si i z albové dvojky něco poslechnout. C'est comme ça, je to tak.

Larry Tamizuko se po druhém albu už stávají všeobecně respektovanými i ve světě a brzy nahrávají třeba v New Yorku, a to dokonce se Sparks, kteří se vždy pohybovali na podobné hudební parketě. Společně pak dokonce i vystupují. Nicméně třetí, poněkud synthy-popovější, ale dost zajímavé album, nazvané Mark and Robert, bylo po komerční stránce zklamáním. V každém případě dvojice nikdy neklesla pod svoji vysoko postavenou laťku a jejich skoro desítka alb nedostatkem hudebních nápadů skutku netrpí. Bohužel krátce po vydání desky Variety na konci roku 2007 Fred Chichon zemřel a to znamenalo i konec dvojčlenné kapely. Zpěvačka Catherine Ringer pak už pokračuje solo a i její další nahrávky stojí za pozornost. Teď si tedy dejme ukázku z oné poslední desky. Jmenuje se L'ami en ami. A to bude pro dnešek všechno. Od mikrofonu vám přeje hezký zbytek večera František Vich.